Dozněl klavírní koncert G-moll opus 33 Antonína Dvořáka. Hrál Svatoslav Richter a Bavorský státní orchestr pod taktovkou Carlose Kleibera. A nás teď čeká slavné dílo, které Dvořákovi skutečně otevřelo bránu do světa. Výběr ze slovanských tanců opus 43. Rád bych ale připomněl neuvěřitelně krásnou recenzi berlínského hudebního kritika, kterému se právě slovanské tance dostaly do rukou. Jmenoval se Louis Ehlert a v berlínském listu Nationalzeitung napsal: kdo po 30 posledních let sledoval rozvoj současné hudby, v tom budí se časem zvláštní teskný pocit, totiž jak velkým vzácným úkazem je svěží celý talent. Mrzutě seděl jsem jednoho dne zahrabán v kupě hudebních novinek, oko i duch můj zápasili již s mdlobou, již podléháte tak snadno pod dojmem prázdné, lhostejné, zkrátka bezvýznamné hudby, když tu náhle dvě díla od neznámého mi dosud skladatele zaujala veškerou mou pozornost. Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce a moravské písně 13 dvojzpěvů pro soprán a alt od Antonína Dvořáka. Skladatel je Čech, žije v Praze a byl ještě před několika lety violistou v tamní opeře. Uveřejnil dosud jen málo skladeb, má však prý na kontě mnoho děl, mezi nimi i kvartety a symfonie. Toť vše, čeho jsem se až dosud mohl o něm dopátrat. Abych věc zkrátka pověděl. Zde je konečně opět jednou celý talent, a sice talent zcela přirozený. Považuji slovanské tance za dílo, které právě tak slavně půjde celým světem jako uherské tance Brahmsovy. O jakémsi napodobení nemůže být ani řeči, jeho tance nejsou ani v nejmenším brahmsovské. Božská přirozenost proudí touto hudbou, ani stopy ponucenosti a strojenosti. I hned dala by se k ním napsat partitura, tak působivě a barevně je to posazeno. Jako vždy při velkých talentech je humor v Dvořákově hudbě hojně zastoupen. Dvořák píše tak veselé a původní basy, že se řádnému hudebníkovi směje srdce v těle. Myslím si, jak by to bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník, o němž bychom se potřebovali právě tak málo hádat jako o jaru. Tak tedy slovanské tance opus 46, výběr orchestrální verze, hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněl výběr ze slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Často říkáme, že právě Jiří Bělohlávek se velmi zasloužil o popularizaci Dvořákovy hudby v Anglii, a nejen Dvořákovy samozřejmě. Nicméně jde především o to, že Dvořák se v Anglii stal světovým skladatelem. Připomeňme několik souvislostí z dvořákovské monografie Klause Degeho. Dvořák právě začal přemýšlet o objednané předehře k činoherní trilogii Františka Adolfa Schuberta s tématem husitství, která měla být provedena 18. listopadu 1883 při slavnostním znovuotevření Národního divadla, když tu dostal dopis z Londýna s datem 3. srpna 1883. Odesílatelem byla Philharmonic Society, nejvýznamnější koncertní a orchestrální sdružení hlavního města Velké Británie, a podepsán byl tajemník společnosti Henry Hersey. Dopis zněl takto. Sir, je mi potěšením vám oznámit, že na poslední schůzi ředitelů této společnosti bylo jednomyslně rozhodnuto pozvat pana Dvořáka, aby provedl výběr z orchestrálních skladeb, svitu nebo předehru během 72. sezóny společnosti. Koncerty této sezóny se budou konat v únoru, březnu, dubnu a květnu příštího roku. Budu proto rád, když mě poctíte brzkou odpovědí, zda můžete toto pozvání ředitelů přijmout a zda by vám vyhovovalo zúčastnit se koncertu a dirigovat provedení skladby. Tolik tedy stručný dopis z Londýna. Dvořák musel nepochybně úžasnout, ale věc byla prostá. Londýnská filharmonická společnost už dlouho zvala známé evropské skladatele, aby na jejich koncertech dirigovali vlastní díla. A o tom, že skladatel Dvořák nebyl v Anglii zcela neznámý, svědčí letmý pohled na fejetony londýnských novin. Téměř současně s pronikáním jeho hudby do německých koncertních sálů se jeho skladby začínají objevovat i v Anglii. Slavný anglický dirigent Augustus Mans, živě se zajímající o novou tvorbu, provedl 15. února roku 1879 na koncertě v Crystal Palace jako novinku pravděpodobně všech 8 dvořákových slovanských tanců. Londýnské publikum reagovalo na dílo pozitivně a rovněž kritiky až na drobné výhrady vyzněly příznivě. Stručně se zmiňuje například The London Figaro. Novinkou posledního sobotního koncertu byla řada slovanských tanců rakouského skladatele pana Dvořáka. Tance byly zajímavou ukázkou slovanské hudby. Druhý, Allegretto Scherzando v E-moll, byl velmi krásný. Poněkud podrobněji se provedeným dílem zabývá recenzent The Times. Poslední sobotní koncert přinesl další novinku, opět od autora anglickému publiku neznámého, třeba že provedené dílo má opusové číslo 46. Slovanské tance pro orchestr od pana Dvořáka mohou být ilustrací národního prvku v moderní hudbě, co činili Schubert, Brahms, Joachim a Liszt ve vztahu k národním melodiím uherským, o to se snaží pan Dvořák v případě melodií ze slovanské části Rakouské císařské říše. Odívá prosté taneční formy lidové veškerým leskem brilantní orchestrace, aniž jejich melodickému a rytmickému charakteru ubírá na půvabu a živosti. Že je pan Dvořák dobrým hudebníkem a zejména mistrem instrumentace, nemůže popřít žádný kompetentní soudce. Slovanskými tanci byl učiněn první krok. Po pozvání do Philharmonic Society následovalo začátkem listopadu 1883 další překvapení z Londýna, dopis známého londýnského nakladatelství Novello. Stálo v něm, že firma chce během Dvořákovy nadcházející návštěvy v Londýně zorganizovat provedení Stabat Mater, které by řídil sám skladatel. A o několik řádek dále dopis pokračuje. Mimo to vás také prosíme o laskavé sdělení, zda by se byl ochoten zkomponovat nám na začátku roku 1885 světské sborové dílo pro sóla, sbor a orchestr v délce přibližně 1 hodiny. Věříme, že bychom pak dílo mohli uplatnit na některém velkém festivalu zde v Anglii v roce 1885 a vás pozvat, abyste je dirigoval. Nejpozději teď muselo být Dvořákovi jasné, že nezůstane u jedné návštěvy Anglie. V rámci přípravy na blížící se cestu se pravděpodobně od začátku roku 1884 učil anglicky. Jazyk si během let osvojil tak dobře, že v jeho pozdějších úvahách o nabídce z Ameriky nehrála cizí řeč roli. Jen těžko můžeme docenit, jaký obrovský význam měly pro Dvořáka cesty do Anglie a jak veliký úspěch měly jeho skladby. Hlavně jeho oratoria Stabat Mater a zakázka na další 3 svatební košile, svatá Ludmila a Requiem. My si teď poslechneme jednu z vrcholných symfonií, která dostala přízvisko anglická. Vznikla sice doma na Dvořákově letním sídle na Vysoké, ale i hned pronikla do světa.
O jejím výhlasu svědčí také to, že když do Prahy přijel poprvé Herbert von Karajan s berlínskými filharmoniky, zvolil si na program právě 8. symfonii. My si teď poslechneme nahrávku právě v jeho provedení. Symfonie číslo 8 G-dur, opus 88, má 4 části, Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso a Allegro manon troppo. Berlínští filharmonikové, Herbert von Karajan, Antonín Dvořák, symfonie číslo 8.

Dozněla symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Hráli berlínští filharmonikové, řídil Herbert von Karajan. Symfonii jsme zařadili jako příklad velkých úspěchů Antonína Dvořáka v Anglii. V té době ovšem byl znám už ve všech evropských hudebních centrech a také v Americe, jak je obecně známo. Symbolicky teď tedy připomeneme jeho první cestu do nového světa. Dne 26. září roku 1892 dorazili Dvořák, jeho žena, dcera Otýlie a syn Antonín, doprovázení Josefem Janem Kovaříkem, Dvořákovým žákem a v době amerického pobytu důvěrným přítelem, na Staten Island, ostrov ležící před městem New York, u ústí řeky Hudson. Dvořákův životopisec Klaus Dege cituje dále Dvořákův dopis. Upozorňuje, že devítidenní cesta parníkem Zále s Brém, již se předem přece jen poněkud obávali, proběhla podle skladatelových slov poměrně hladce a první pohled na nový domov byl ohromující a radostný. Dvořák píše, naše cesta byla krásná až na jeden den, všecko na lodi stonalo, jen já ne. A tak jsme se tedy až na malinkou karanténu šťastně do té zaslíbené země dostali. Pohled od Handy Hook k New Yorku s vyhlídkou na velkolepou sochu Liberty, pohled ten je uchvacující. A což to množství lidí ze všech dílů světa. Inu, jak pravím, čarovné. V úterý 27. září jsme tedy šťastně přijeli až do města. A tam na nádraží nás očekával sekretář naší konzervatoře, pan Staten. A co mě zvláště potěšilo, deputace česká. Pozdravili jsme se a Heidi, už na nás čekal vůz a zanedlouho jsme byli v New Yorku. Jako dirigent debutoval Dvořák 21. října v Carnegie Hall. Koncert, jehož program tvořili tři koncertní předehry v přírodě, Karneval, Otello a Te Deum, hrané vůbec poprvé, byl zároveň oficiálním uvedením skladatele a nového ředitele do newyorské hudební společnosti, hojně zastoupené téměř všemi významnými místními hudebníky. Slavnostní projev na téma Dva nové světy, Kolumbův nový svět a nový svět hudby, pronesl plukovník Thomas Wentworth Higginson, milionář a velkorysý mecenáš americké hudby. V závěru své řeči se na Dvořáka obrátil s přáním, aby ke kontinentu objevenému Kolumbem pomohl připojit nový svět hudby. Naděje a očekávání, které američtí hudební odborníci a hudební veřejnost vkládali do působení pražského skladatele v New Yorku, nemohly být vysloveny jasněji. A teď tedy pro Ameriku komponovaná slavnostní úvodní skladba, Te Deum na latinský text, zpívá Gabriela Beňačková a Jaroslav Souček a také Pražský filharmonický sbor. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: to znělo Te Deum, slavnostní skladba, která uvedla Dvořáka na koncertě v Americe. Zpívali Gabriela Beňačková a Jaroslav Souček a Pražský filharmonický sbor pod vedením Lubomíra Mátla. Českou filharmonii řídil Václav Neumann. Uzavírá se první dvořákovská návštěva, Dvořákova cesta světem. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je teď na programu další díl pravidelného cyklu pořadu staré hudby, který uvádíme pod titulem Od Claudia k Ludwigovi. Solisté nebo soubory hrají na historické nástroje nebo jejich repliky a v dobovém stylu podle studií, které zanechali sami komponisté nebo staří teoretikové. Ze stejných zdrojů vycházejí také vokální solisté či soubory. Dnešní díl připravil Rafael Brom. První skladbou bude klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha, který završil svou kariéru na vídeňském císařském dvoře. Byl jmenován kapelníkem dvorní komorní hudby po Mozartovi a v roce 1813 převzal jeho tituly krajan František Vincenc Kramář Kromr. Leopold Koželuch se v hudbě vzdělával v Praze u svého bratrance Jana Evangelisty Antonína Koželuha a také u Františka Xavera Duška. K povolání se sice připravoval studiem práv, ale když dosáhl úspěchu jako komponista baletů, rozhodl se pro kariéru hudebníka. Vydal se do Vídně, kde se uvedl jako klavírista a také jako dobrý učitel hry na tento nástroj a komponista. Jeho klavírní trio G-moll hraje soubor Trio 1790, které působí v Německu. Nese název roku, který je středem jejich repertoáru a ten zahrnuje hudbu od roku 1760 do konce vídeňského klasicismu, tedy kolem roku 1820. Členy souboru jsou Imbola Gombosová, violončelo, Annette Wendertová, housle a hráč na čembalo a fortepiano Harald Hören. Klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha.

Soubor s názvem Trio 1790, Imola Gombosová, violončelo, Anette Wendertová, housle a Harald Hören, fortepiano, hráli klavírní trio G-moll opus 47, číslo 3, českého komponisty Leopolda Koželuha. Narodil se ve Velvarech a zemřel roku 1818 ve Vídni. O 300 let dříve, roku 1518, zemřel v Courté francouzsko-vlámský skladatel a zpěvák renesance Pierre de la Rue. Patřil do stejné generace jako Josquin des Prez a jako dlouholetý člen Habsbursko-burgundské hudební kapely se řadí po bok Agricoli, Brimila, Copréra, Izáka, Obrechta a Verbeckého k nejslavnějším a nejvlivnějším skladatelům nizozemského polyfonního stylu v desetiletích kolem roku 1500. Narodil se pravděpodobně v Tournai v dnešní Belgii a nejspíše se tam i vzdělával v katedrále Notre Dame, která měla významné hudební zázemí. O jeho raném životě se zachovalo málo dokladů. Pobýval v Chentu a v Newportu, v Kolíně nad Rýnem a roku 1492 vstoupil do společenství velké kapely císaře svaté říše římské Maximiliána I., kde zůstal po zbytek své kariéry. Tato velká kapela, hudební instituce Burgundsko-Habsburského dvora, měla už v roce 1494 za sebou významnou historii. Byla to ústřední instituce burgundské školy, kde působili Diffé a Bisnois i Okechem. Byla to impozantní hudební organizace, která se kvalitou vyrovnala papežské kapele v samotném Římě. Pierre de la Rue psal mše, moteta, magnifikáty a šansony. Dnes je na programu jeho Missa de septem doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor. Zpívá Ars Antica de Paris, řídí Michel Sanvoisin.

0: To byla misa De Septem Doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor od Pierre de la Rue. Zpíval sbor Ars Antiqua de Paris, řídil Michel Sanvoisa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ludwig van Beethoven je autorem následující skladby v programu speciálu Staré hudby od Claudia Ludwigovi, který připravil Rafael Brom. Do rámce speciálu vstoupí soubor starých nástrojů Moza Fiato, který bude hrát Beethovenovo rané vídeňské dílo, dechový sextet S-dur opus 71. Číslo bylo hudbě přiděleno v roce 1810, kdy je vydalo lipské nakladatelství Breitkopf a Hertl, když u nich leželo 5 let za tím ladem. To vysvětluje, proč má toto okouzlující rané dílo opusové číslo v sousedství 5. a 6. symfonie a císařského klavírního koncertu. S nimiž má jen velmi málo společného. Beethoven nakladatelství tvrdil, že sextet je dílem jedné noci, což podporuje fakt, že se nedochovala žádná skica sextetu, nicméně tvrzení odporuje známý fakt, že Beethoven téměř vždy své skladby přepracovával, někdy i léta. Může jít ovšem o výjimku. Sextet byl podle Beethovenova životopisce Alexandra Thayera složen v roce 1796. Na své první provedení čekal téměř 10 let, až do dubna 1806, kdy ho Beethoven nabídl do programu benefičního koncertu pro svého přítele houslistu Ignáce Šupancika. Tehdy hudební časopis Allgemeine Musikalische Zeitung popsal sextet v recenzi benefičního koncertu jako skladbu, která září svými živými melodiemi, nespoutanými harmoniemi a množstvím nových a překvapivých nápadů. Což je chvála s nádechem ironie pro tehdy 9 let staré dílo. Dechový sextet pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty S-dur opus 71. Ludwiga van Beethovena hraje soubor Moza Fiato, umělecky vedoucí Charles Nýdek.

Dechový soubor Mozza Fiato, umělecky vedoucí Charles Needek, hrálo dechový sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur, opus 71 Ludwiga van Beethovena. K vrcholům literatury pro solové housle patří soubor šesti skladeb, tří sonát a tří partit od Johanna Sebastiana Bacha. Sonáty jsou psány jako čtyřvěté skladby podle vzoru sonát da Chiesa, zatímco tři partity mají taneční formu. Všechna tato díla vyžadují mimořádnou dovednost ve dvojhlasem, trojhlasem a čtyřhlasem hraní, čímž jsou housle postaveny na roveň nástrojům s potenciálem pro akordickou hru a harmonii, jako jsou čembalo nebo varhany. Druhá sonáta A-moll začíná improvizačním gráve, které přímo přechází do fugy. Andante nabízí plynulou melodii přes stálou basovou linku ve stylu Vivaldiho koncertu. Čas od času se objevuje tercie a kvarta, které obohacují harmonii. Finálové allegro rezignuje na akordy a přijímá představu perpetuum mobile s výrazným využitím efektů echa. Bach předčil v oboru kompozice pro solové housle své předchůdce i současníky a svůj cyklus sonát a partit psal nejspíše během svého pobytu v Köthenu kolem roku 1720, pravděpodobně pro konkrétního houslistu. Sonáta pro solové housle číslo 2 A-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003, hraje Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarnariho, vyrobené v Benátkách roku 1733.

To byla sonáta pro sólové housle číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003. Hrál Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733. Následující skladba programu, třetí symfonie D-dur France Schuberta podle Deutschovo katalogu číslo 200, zazní dnes také v souladu s ideou speciálu. Bude hrát L'Orfeo Barok Orchestr, který řídí dirigentka Miki Gajk. Tento mezinárodně uznávaný barokní a také operní orchestr založili v roce 1996 Miki Gajk a hoboistka Karin van Herden na soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linci. Jak to vypadá podle diskografie souboru, jeho repertoár sahá od francouzských barokních suit a symfonií období Sturm und Drang až po díla klasického a raně romantického období. Tak tady je symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta podle Deutschovo katalogu číslo 200. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Miki Gajk.

0: To byla symfonie číslo 3 D-dur Franze Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Mickey Geig.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice, kde v tuto chvíli posloucháte speciál staré hudby pod titulem Od Klaudia k Ludvigovi, je v tuto dobu vaším průvodcem Rafael Brom. Další skladbou programu bude posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana. Telemanův seznam číslo 6/8, tedy Den soudu. Autor dílo napsal pro veřejné koncerty mimo oficiální povinnosti v roce 1762 podle básně od Christiana Wilhelma Allerse. A je to jeho poslední oratorium. Název díla odkazuje na soudní den nebo den zúčtování. Oratorium, zpívaná báseň ve čtyřech reflexích, bylo poprvé provedeno 17. března 1762 v hamburské koncertní síni Na kampu. Je velkolepé nejen svým rozsahem a instrumentací, ale také zobrazuje dojemné téma z křesťanské perspektivy. Ohromnou boží moc v soudný den. Osoby a obsazení. Náboženství, víra, archanděl, třetí blahoslovení. Gertraud Landwehr Hermann, soprán. Rozum, oddanost, druhý požehnaný, víra. Kora, Kannemeyer, alt. Posmívač, víra, nevěra, Johann, první požehnaný. Kurt Equilus, tenor. Nevěra, oddanost, Ježíš, Jan. Max van Egmont, bas. Dále zpívá Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hraje soubor Concentus Musicus Wien, řídí Nikolaus Hanonkur.

0: Slyšeli jste posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr O čtyřech úvahách, Soudný den, Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana v jeho seznamu číslo 6/8. Účinkovali Gertraud Landwehr Hermann, soprán, jako náboženství, víra, archanděl a třetí blahoslavený. Cora Kane Mayer, alt, jako rozum, oddanost, druhý požehnaný a víra. Kurt Equilus, tenor, jako posmívač, víra, nevěsta, Johann a první požehnaný. Dále Max van Egmont, bas, jako nevěra, oddanost, Ježíš a Jan. Dále zpíval Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hrál soubor Concentus Musicus Wien, řídil Nikolaus Hanonkur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře jeden z těch kvartetů Josefa Haydna, který dostal programní název. Bude to tedy smyčcový kvartet Ptačí. Kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, podle Hobokenova katalogu, oddíl 3, číslo 39. Hraje Chiaroscuro kvartet.

Tak to byl smyslový kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, Josefa Haydna, Ptačí. Podle Hobokena, oddíl 3, číslo 39. Hrál Kjerskuro kvartet.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Čeká nás další dvořákovský blok k letošnímu dvořákovskému výročí. Poslechneme si několik jeho významných děl, od těch nejranějších až po vrcholná americká. Ve svých 24 letech se Dvořák rozhodl pro kompozici své první orchestrální skladby a hned na sebe uvalil obtížný úkol. Forma symfonie bývá považována v oblasti instrumentální hudby za vrcholnou. Toto rozhodnutí mladého autora však nelze považovat za zvlášť překvapivé, dokazuje jen přirozenou tendenci k té oblasti hudební tvorby, ke které po většinu života tíhnul nejvíce. Podtitul se v rukopisné partituře nevyskytuje, ale symfonii jim později označoval sám Dvořák. Odkazuje ke skladatelovu pobytu ve Zlonicích, kde v mládí získal základy svého hudebního vzdělání. Podle nedostatečně doložené historky prý Dvořák poslal rukopisnou partituru symfonie do jakési skladatelské soutěže v Německu a nikdy ji nedostal zpět. Na pozdější dotaz, co v této věci podnikl, prý Dvořák lakonicky odpověděl: nic, sedl jsem si a napsal jsem si symfonii novou. Tento výrok, pokud je autentický, reprezentuje ve zkratce jeden z význačných rysů skladatelova životního postoje – nezlomnou vůli. Dlouho se tradovala i domněnka, že se skladba stala jednou z obětí Dvořákova silně autokritického období, v němž spálil řadu svých starších děl. V každém případě skladatel svoji první symfonii nikdy neslyšel a zemřel v domnění, že je definitivně ztracena. Teprve v roce 1923, tedy 19 let po Dvořákově smrti, se partitura náhle objevila v pozůstalosti profesora Karlovy univerzity, doktora Rudolfa Dvořáka, který ji prý zakoupil již v roce 1882 v lipském antikvariátu. Trvalo pak ještě dalších 13 let, než došlo k prvnímu provedení díla, a to v Brně v interpretaci orchestru Zemského divadla s dirigentem Mihlanem Saxem. A první nahrávka vznikla až v 60. letech 20. století s Václavem Neumannem a první světová nahrávka zlonických zvonů byla pořízena berlínskými filharmoniky pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A právě tuto nahrávku teď uslyšíme. Symfonie číslo 1 Antonína Dvořáka, přezdívaná Zlonické zvony, má části Allegro, Adagio di molto, Allegretto a finále Allegro animato. Berlínští filharmonikové a Rafael Kubelík.

dozněla Dvořákova symfonie číslo 1, zvaná Zlonické zvony. Berlínské filharmoniky řídil Rafael Kubelík. Navážeme dalším méně známým dílem, které už ovšem patří mezi vrcholná. Počátkem roku 1878 navštívil Dvořák při své cestě do Vídně koncert vídeňských filharmoniků, na kterém byla provedena Mozartova serenáda B-dur pro dechové nástroje. Natolik ho zaujala, že ihned po návratu do Prahy zkomponoval během 14 dnů skladbu stejného formálního zaměření. Po Mozartově vzoru využívá Dvořák kromě nástrojů dechových v basové linii violončelo a kontrabas. Přestože úvod třetí věty je zjevně inspirován adagiem serenády Mozartovy, vytvořil Dvořák jedinečné dílo, v celkovém výrazu zcela odlišné od původního mozartovského inspiračního zdroje. Dvořáková serenáda je i při zachování klasicistní uměřenosti svým charakterem zcela česká a odkazuje k tradici někdejších hudebních produkcí v českých zámeckých sídlech. Jedná se o dílo, které představuje geniální syntézu retro stylu a typicky dvořákovské invence. Právě tohle se dočteme na stránkách věnovaných dílu Antonína Dvořáka, které jsou dodnes jedinečným zdrojem kritik a postřehů týkající se skladatelova díla. A ještě krátká poznámka Klause Degeho, významného německého muzikologa z jeho dvořákovské monografie, právě o vztahu skladatele a Wolfganga Amadea Mozarta. Při návštěvě londýnské National Gallery v roce 1885 viděl Dvořák i Rafaelovu Madonu. Josef Zubatý, který ho doprovázel, podal světu toto svědectví. Před Madonou, kterou ještě neznal, zůstal Dvořák dlouho mlčky stát. Konečně začal. Vidíte, tohle to je Mozart. Je to tak krásně komponováno. Kolikrát už Zubatého zpráva posloužila jako doklad Dvořákovy lásky k Mozartovi. Proč však přitom nikdy nepadne zmínka, že srovnání Mozarta s Rafaelem bylo především v druhé polovině 19. století konstantním tématem mozartovské literatury a recepce Mozartova díla. Z Dvořákových slov pronesených po dlouhém mlčení by totiž potom nutně vyplynulo, že byl s mozartovským bádáním obeznámen a že obdivovat se nějakému umělci pro něj znamenalo také o něm číst a informovat se, takže by se pak jeho výrok možná nezdál tak bezděčně geniální. Teď ale Dvořákovo mozartovské dílo, Serenáda pro dechové nástroje, která má 4 části, moderato quasi marcia, menuetto, Andante con moto a finále Allegro molto. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla serenáda pro nedechové nástroje D mol opus 44 Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. A teď skočíme do období, kdy byl Dvořák opakovaně zván do Anglie k provozování svých skladeb a také dostal několik důležitých objednávek. V roku 1883 obdržel z Anglie výzvu ke zkomponování velkého vokálně instrumentálního díla, které by mohlo být uvedeno na hudebním festivalu v Birminghamu. Dvořák objednávce vyhověl. Uvažoval například o postavě svatého Václava nebo Jana Husa, ale nakonec se obrátil k literárnímu dílu Karla Jaromíra Erbena, z jeho škytice si vybral baladu Svatební košile. Dvořák psal v dopise příteli Alojzi Goeblovi. Cítím se tak velice šťastným, že se mi má nová práce velmi dobře daří. Tento týden hodlám být se skicou hotov a ostatní pak půjde jako na drátku. Děkuji Bohu, že mě i tentokrát můj strážný genius neopustil. A jak by také jinak, vždyť ho mám tak rád. Myslím, a budete vidět, že se neklamu, že dílo to veškeré mé skladby v každém ohledu předčí. Ani Stabat Mater nevyjímaje. Jenom prosím vás, nikomu se o tom nezmiňujte. Vypadalo by to tak asi jako sebechvála a to bych nerad. Vždyť mě znáte. Před uvedením v Anglii byla nejdříve kantáta Zařízení autora hrána dvakrát v Plzni 28. a 29. března roku 1885. Provedení na Birminghamském festivalu 27. srpna téhož roku s účastí 400členného sboru, 150členného orchestru a Dvořáka za dirigentským pultem se pak stalo dalším triumfem pro Dvořákovu hudbu v zahraničí. Úspěch překonal veškerá skladatelova očekávání. Byl vám to rámus, to neustále volání a křičení Dvořák nemělo konce. Orchestr, sbor i obecenstvo jásalo. Dámský sbor mě obklopil a všichni mi chtěli tisknout ruce a gratulovat mi. Nevěděl jsem, co se se mnou děje. Po anglické premiéře v Birminghamu následovala doslova smršť dalších provedení. A některé ohlasy... The Standard píše, Svatební košile vzbudili skutečnou senzaci. Povzbudili obecenstvo festivalu k mocnějšímu projevu nadšení, než k jakému se kdy předtím dalo povzbudit. Dosud nikdy se nestalo účinkujícím hojnější zžně potlesku, dosud nikdy nedobil si skladatel triumfu zaslouženějšího. A The Birmingham Daily Post, bez rozpaku opakujeme přesvědčení, že Svatební košile jsou nejoriginálnější a nejvýznamnější skladbou svého druhu, jež dosud byly provedeny o birminghamských slavnostech. Dodejme, že v Anglii se název Svatební košile nepoužívá, vžil se anglický přepis The Spectre's Bride, nevěsta duchova. A před námi je provedení, které nastudoval Jiří Bělohlávek s orchestrem FOK a zpívají Ivan Kusněr, Eva Urbanová a Ludovít Ludha. Pražský filharmonický sbor připravil Pavel Kín.

Doznělo oratorium Svatební košile Antonína Dvořáka na text Karla Jaromíra Erbena. Zpívali Ivan Kusněr, Eva Urbanová a Ludevít Ludha. A také Pražský filharmonický sbor připravený Pavlem Kýnem. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. A nás teď čeká jedna z vrcholných Dvořákových symfonií. Symfonie číslo 7, D-moll. Tu dokončil 17. března roku 1885 a již 22. dubna téhož roku během své třetí návštěvy Anglie dirigoval v londýnské St. James Hall její premiéru. Dílu se dostalo nadšeného přijetí, což Dvořák o dva dny později komentoval v dopise příteli Václavu Judovi Novotnému. Milí příteli, než tento list k vašim rukou dojde, snad už bude vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mě přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost. Všecko zrovna tak jako u nás. To je však pro mě vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze dvě zkoušky, šla znamenitě. Škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení. V řadě předních anglických listů vyšly rozsáhlé recenze, vesměs pochvalné. O uvedení symfonie na německá pódia se zasloužili hned dva přední dirigenti své doby, Hans Richter a Hans von Bülow. Richter symfonii poprvé provedl s vídeňskými filharmoniky 16. ledna 1887, ale přijetí díla bylo poměrně vlažné. Richter, velký obdivovatel Dvořákovy hudby, tím byl sám překvapen a skladateli v dopise sděloval: vaše scherzo capriccioso se při vídeňském provedení velmi líbilo. Bohužel symfonie ne tolik, jak jsem doufal a po přímo dokonalém provedení filharmoniků očekával. Naše filharmonické obecenstvo je často, řekněme, zvláštní. Mě to však nezmate. Velkého úspěchu symfonie však docílili při dvojím provedení v Berlíně Hans von Bülow. Dvořák byl oběma koncertům přítomen a z radosti nad ohlasy svého díla přilepil na titulní stranu rukopisné partitury Bülowovou fotografii a připsal k ní poznámku: sláva, ty jsi toto dílo přivedl k životu. Na proniknutí díla do zámoří měl největší podíl proslulý maďarsko-německý dirigent Artur Nikiš, který symfonii opakovaně uváděl během svého turné po Spojených státech amerických v roce 1891. Teď ale dejme ještě prostor anglické kritice bezprostředně po premiéře. V londýnském listu Athenaeum se psalo: symfonie je nejen úplně hodna skladatelova jména, ale je i jedním z největších děl tohoto druhu provedených v nynější generaci. Dvořákova hudba je stejně zajímavá a můžeme dodat i milá přívržencům školy konzervativní i pokrokové. Prvním proto, že ilustruje fakt, že je možné vytvořit něco zcela nového i původního bez odloučení od formálních hranic či uměleckých zákonů, ustálených velkými mistry minulosti. Modernější škole pak smělostí svých harmonických postupů a svobodou rytmických kombinací. Závěrečná věta ve své neklesající moci a možné síle smí být postavena po bok velkolepému finále Schubertovy velké symfonie C-dur, kterému, ač ve svých tématech úplně různá, podobá se nevyčerpatelným proudem melodie a snad ještě více neodolatelnou mocí, s jakou žene vše kupředu. Brahmsovým symfoniím se rovná mistrným provedením a výtečnou instrumentací, ale převyšuje je bezprostředností invence. Tolik tedy nadšená kritika londýnská a teď jedno londýnské provedení. Uslyšíme londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Witolda Rovického.

dozněla symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Londýnský symfonický orchestr řídil Witold Rovický. A z nejvýznamnějších anglických úspěchů teď skočíme rovnou do amerického pobytu Antonína Dvořáka. A rovnou k dílu, které je s ním spojené samotným názvem a které je zcela mimořádné. Smyčcový kvartet F-dur Dvořák zkomponoval během letního pobytu v americké obci Spillville ve státu Iowa, kde strávil své první prázdniny v době působení na newyorské konzervatoři. Po mnohoměsíčním pobytu v hektické atmosféře velkoměsta se odstl v prostředí, ve kterém se cítil nejlépe, uprostřed přírody. Vesnice osídlená potomky českých emigrantů mu připomínala atmosféru jeho letního sídla v Čechách a po dlouhém odloučení byl navíc znovu ve společnosti všech svých dětí, které přijeli do Ameriky na prázdniny. Dvořákovo tehdejší rozpoložení nejlépe dokládá jeho výrok v dopisu příteli Jindřichu Geislerovi. Jsem na vagacích od 3. června zde v české vesnici Spillville a půjdu do New Yorku až v druhé polovici září. Děti šťastně z Evropy přijeli a jsme šťastní. Zde se nám velice líbí a já chválu Bohu pracuji pilně a jsem zdrav a vesel. Tolik Dvořák, kterého dny pohody a rodinného štěstí a pohostinnosti starousedlíků inspirovali ke vzniku mimořádně radostného hudebního díla. Celý náčet kvartetu vznikl v zázračné rychlosti za pouhých 72 hodin a celá partitura byla dílem 12 dnů. Na poslední straně náčrtu si Dvořák poznamenal zaplať pán Bůh, jsem spokojen, šlo to rychle. Premiéra kvartetu se odehrála na nový rok 1894 v Bostonu v interpretaci Kneislova kvarteta. Dílo mělo takový úspěch, že Kneislovo kvarteto je ještě v témže roce uvedlo na různých místech celkem 50krát. Smyčcový kvartet F-dur je zván americký nejen proto, že vznikl na americké pevnině, ale i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Jedná se zejména o pentatonický charakter tematického materiálu, snížený 7. stupeň v molové stupnici, výrazně synkopovanou rytmiku, ostinátní rytmus a podobně. Odborná muzikologická obec vede již více než 100 let debaty nad otázkou, nakolik je kvartet americký, případně český, a názory se značně liší. Někteří badatelé se snaží v kvartetu nalézt konkrétní černošské písně nebo indiánské melodie, většinou neúspěšně. Podle jiných je kvartet americký jen podle názvu a poukazují na prvky, které bývají považovány za typicky české nebo slovanské. Sám Dvořák k této otázce poznamenal: vím, že mou novou symfonii, pak smyčcový kvartet F-dur a kvintet zde ve Spillville složené, nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku neuviděl. Mimochodem, druhá část kvartetu patří k nejsugestivnějším Dvořákovým pomalým větám. Její nekonečná melancholická melodie plyne bez přerušení a bez výrazných kontrastů v jediném široce rozklenutém oblouku na pozadí ostinátní figury ve spodních hlasech. Někteří vykladači v této větě spatřují odraz stesku a osamění, které se člověka zmocňují uprostřed nekonečných prérií amerického vnitrozemí, jak o nich hovoří sám Dvořák v jednom z dopisů přátelům. Je to zde divné, málo lidu a mnoho prázdných míst. Jeden sedlák od druhého třeba z 4 míle vzdálen, zvláště v prériích. Já tomu říkám Sahara. Nic než velké lány polí a luk. A to je vše, co uvidíte. Člověka nepotkáte a jste rád, když uvidíte v lukách a v lesích ty nesčíslné řady dobytka, který neustále v zimě, v létě je v širých polích a pase se. A pak je to zde velmi divoké, někdy až velice smutné, člověk by si zoufal. Nicméně hlavní tón amerického kvartetu Antonína Dvořáka je radostný a my si poslechneme jedno z vrcholných nahrávek. Hraje Hagenovo kvarteto.

0: Dozněl smyčcový kvartet F-dur opus 96 Antonína Dvořáka, zvaný Americký. Hrálo Hagenovo kvarteto. Skončil blok věnovaný Antonínu Dvořákovi, letošnímu jubilantovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A z ní budou díla například Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Johanna Nepomuka Humla, Johanna Sebastiana Bacha, Claude Debussyho, Johna Sheparda, Ernesta Chaussona a nebo také Otakara Ostrčila. Nejprve ale hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Svůj koncert pro hoboj a orchestr C-dur zkomponoval Mozart na jaře roku 1777 v Salzburku pro hoboistu Giuseppa Ferlendise, člena Salzburského dvorního orchestru. Nám koncert zahraje německá hoboistka Xenia Leffler a spolu s ní Akademie staré hudby Berlín.

Poslouchali jsme koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín. Řídil Bernhard Fork. Na stanici D-dur nás teď čeká stěžejní komorní dílo raného romantismu, klavírní kvintet S-dur Roberta Schumana. Zatímco jeho předchůdci většinou komponovali klavírní tria nebo kvartety, Schumann byl prvním významným skladatelem, který zkomponoval dílo pro tak přirozené obsazení, jakým je kombinace klavíru a smyčcového kvarteta. Hrají Isabel Faust a Anne Katharina Schreiber na housle, Antoine Tamesty na violu, Jean-Kien Keiras na violončelo a Alexandr Melnikov na klavír.

0: Klavírní kvintet S-dur Roberta Schumana dohráli Isabel Faust a Anna Katharine Schreiber na housle, Antoine Tamesty na violu, Jean-Kien Keiras na violončelo a Alexandr Melnikov na klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem další hudby na stanici D-dur bude Johann Nepomuk Huml, přítel a zároveň umělecký rival Ludwiga van Beethovena. Byl uznávaným klavírním virtuózem, pedagogem a skladatelem. V jeho díle převažuje klavír, ale komponoval téměř všechny žánry. My si poslechneme sextet pro dechové nástroje F-dur.

Německý soubor Consortium Classicum dohrál sextet pro dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy F-dur Johanna Nepomuka Humla. Na stanici D-dur teď míříme do světa kantát Johanna Sebastiana Bacha. Čeká nás slavnostní kantáta číslo 31 Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, tedy nebe se usmívá, země jásá, kterou Bach zkomponoval pro velikonoční neděli roku 1715 ve Výmaru. Slavnostní charakter podtrhuje také velké obsazení orchestru. Tři trubky, čtyři hoboje, fagot, tympány, smyčce a basso continuo. Sbor je pětihlasý se dvěma soprány.

Dozněla kantáta číslo 31, Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, tedy nebe se usmívá, země jásá, Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Gillian Keys, soprán, James Gilchrist, tenor, Stephen Varkou, bas a Monteverdiho sbor. Hráli angličtí barokní solisté, řídil John Eliot Gardiner. O rovných 200 let mladší než předchozí kantáta je následující sonáta pro flétnu, violu a harfu z roku 1915 Claude Debussyho. Neobvyklá kombinace zvukově jemných nástrojů činí z díla doslova prototyp impresionistické kompozice.

0: Sonátu pro flétnu, violu a harfu Claude Debussyho dohráli Emmanuel Pahy na flétnu, Gérard Cossé na violu a Marie-Pierre Langlamet na harfu.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Znít bude hudba současného italského autora Roberta Di Marina. Tento skladatel, aranžér, sbormistr a jazzman působí na konzervatoři ve Veroně. Budeme poslouchat jeho koncert pro bandoneon a smyčcový orchestr z roku 2012.

Poslouchali jsme koncert pro bandoneon a smyčcový orchestr z roku 2012 italského skladatele Roberta Di Marina. Hráli Cesare Cecaretta a chorvatský filharmonický orchestr. Řídil Miran Vaupotič. Velkým skokem se nyní přesouváme do Anglie první poloviny 16. století. Čeká nás poněkud pochmurný hymnus Media Vita in Morte Sumus v šestihlasem zpracování skladatele Johna Sheparda. Zpívat bude vynikající londýnský soubor Stile Antico.

0: Šestihlasý hymnus Media Vita in Morte Sumus Johna Sheparda dospíval soubor Stile Antico.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Poněkud neobvyklým koncertantním dílem, spadajícím ovšem do roviny komorní hudby, je následující koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur francouzského romantika Ernesta Chaussona. V roce 1891 dílo zkomponoval pro slavného belgického houslového virtuóza Eugène Ysaÿe. Nám budou hrát Isabel Faust na housle, Alexandr Melnikov na klavír a Salagon kvartet.

Isabel Faust na housle, Alexandr Melnikov na klavír a Salagon Quartet dohráli koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur francouzského romantika Ernesta Chaussona. Jedinou českou stopu v tomto vysílacím bloku stanice D-dur zanechá Otakar Ostrčil, jedna z vůdčích osobností pražského hudebního života prvních tří dekád 20. století. V roce 1920 se Ostrčil stal po smrti Karla Kovařovice šéfem opery Národního divadla. Z díla Otakara Ostrčila si poslechneme symfonickou báseň Pohádka o Šemíkovi. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Karel Šejna.

Tak to byla symfonická báseň Pohádka o Šemíkovi Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Karel Šejna. Na závěr tohoto vysílacího bloku bude znít hudba barokní. Míříme do Francie za panování krále slunce Ludvíka XIV. V komorní královské kapele působil 14 let virtuos na violu da gamba Marin Maré. Z jeho díla zazní, jak jinak, svita pro violu da gamba a basso continuo. Konkrétně svita D-dur.

Svitu pro violu da gamba a basso continuo de dur Marina Maréze dohrál François Joubert Caillé se souborem La Chéron. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná nedělní operní odpoledne a jeho program je věnován slavnému výročí. Před dvěma dny uběhlo jubileum 240 let od premiéry opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Figarova svatba v originále Le nozze di Figaro je název komické opery, kterou Wolfgang Amadeus Mozart komponoval na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Nese název Šílený den a neb Figarova svatba. V originále La folle journée ou le mariage de Figaro. Figarova svatba je opera buffa, tedy komická, o čtyřech dějstvích. A její děj se odehrává v 17. století na venkovském panství Aguas Frescas, hraběte Almavivy, 3 míle od Sevilly ve Španělsku. Má 10 postav, které v naší nahrávce zpívají. Tedy Figaro, osobní komorník hraběte Gerind Evans, basbariton. Hrabě Almaviva Gabriel Bajke, bariton. Hraběnka Rosina Almaviva Elizabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže, Teresa Bergansa, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola, Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník Michael Lengen, bas. Basilio, učitel hudby Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce Willy Brockmay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price. 2 dívky, Teresa Cahill, soprán, a Kirite Kanava, soprán. Dále zpívá sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis. Hraje Nová filharmonie a Henry Smith, čembalo. Řídí Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu číslo 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Obsah opery Figarova svatba líčí jediný den šílenství. V paláci hraběte Almavivy doktor Bartolo se snaží pomstit Figarovi za to, že mu zmařil plány oženit se s Rosinou. A hrabě Almaviva se z romantického tenoristy proměnil v intrikánského, tyranského a sukničkářského baritonistu. Figara z děčnosti povýšil za nejvyššího ze svého služebnictva, ale teď chce uplatnit právo feudálního pána spát se svou služebnou v její svatební noc. A to je právě Figarova nastávající nevěsta Zuzana, která je služebnou hraběnky. Figaro, Zuzana a hraběnka se spiknou, aby odhalili intriky hraběte. Ten se snaží Figara přinutit splnit slib manželství se ženou ve věku jeho matky. Nakonec se ukáže, že zaslíbená dáma je opravdu jeho matka. Díky chytrým manipulacím Zuzany a hraběnky se Figaro a Zuzana konečně mohou vzít. Tady je obsah prvního dějství opery, která se odehrává v částečně zařízeném pokoji s židlí uprostřed. Figaro s radostí míří prostor, kam se vejde svatební postel, zatímco si Zuzana před zrcadlem zkouší svatební čepec. Figaro je s novým pokojem docela spokojený, Zuzana mnohem méně. Trápí ji jeho blízkost k hraběcím komnatám. Zdá se, že pán plánuje uplatnit své feudální právo, spát se svou služebnou jako první v její svatební noc. Hrabě sice toto právo nechal zrušit, když se oženil s Rosinou, ale teď ho chce obnovit. Hraběnčin zvonek volá Zuzanu a ta odspěchá. Figaro se rozhodne hraběte přechytračit a také odchází. Pak stoupí doktor Bartolo s Marcelinou, svou bývalou hospodyní. Figaro si od ní před časem půjčil hodně peněz a slíbil, že si ji vezme, pokud nesplatí dluh v dohodnutém termínu. Čas se naplnil a Marcelina hodlá vynutit si daný slib žalobou. Bartolo, který se Figarovi touží pomstit za to, že překazil jeho námluvy s Rozinou, Figaro zprostředkoval její sňatek s hrabětem, jak se stalo v libretu Lazebníka Sevilského. Nabídl se, že bude Marcelinu zastupovat pro bono, tedy dobrovolně a bez úplaty. Bartolo odchází, Zuzana se vrací a s Marcelinou si vyměňují velmi zdvořile pronesené sarkastické urážky. Zuzana získá navrch tím, že blahopřeje své soupeřce k jejímu úctyhodnému věku a ta v zuřivosti odchází. K osamělé Zuzaně přichází pro pomoc páže Cherubín. Popíše svou zamilovanost do všech žen, zejména do své krásné kmotry, hraběnky, a žádá Zuzanu, aby se za něj u hraběte přimluvila. Zdá se, že ten se na něho zlobí, přistihl ho u Barberiny a chystá se ho potrestat. Náhle vstoupí hrabě, Cherubín se schová za židli a hrabě přemlouvá Zuzanu ke schůzce. Jeho pletky přeruší příchod učitele hudby Bazília. Hrabě nechce být přistižen a schová se také za židli, odkud Cherubín včas unikne na židli, kde ho zakrývají odložené dámské šaty. Když začne Bazílio vyprávět o Cherubinově náklonosti k hraběnce, hrabě rozlobeně vystoupí z úkrytu, znevažuje jeho flirtování a popisuje, jak ho přistihl s Barbarinou. Když pozvihne lem šatu na židli, aby předvedl, jak to bylo, odhalí Cherubina. Hrabě zuří, ale ví, že páže zaslechlo jeho návrhy k Zuzaně, což musí před hraběnkou utajit. Cherubina nakonec zachrání vstup rolníků z hraběcího panství, které lstivý Figaro přivedl, aby všichni oslavili hraběte za osvícenost a zrušení feudálních obyčejů a zároveň žádá, aby provedl obřad svatby smluvené na tento den. Hrabě chce využít Marcelinina na nároku a rozhodne se svatbu odložit. Pak odpouští pážeti, ale s okamžitou platností ho posílá do svého regimentu k vojenské službě. Figaro dává pážeti posměšné rady v árii Non più andrai. Už žádné poletování zamilovaný motýle. Tady je první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

To bylo první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta. Druhé dějství se odehrává v pokoji hraběnky, která naříká nad nevěrou svého manžela. Vchází Zuzana, aby hraběnku připravila na den. Pak Figaro, který se snaží vrátit hraběte do náruče hraběnky, aby nechal Zuzanu na pokoji a umožnil jejich svatbu. Vymyslí dost komplikovaný plán. Zuzana si má smluvit schůzku s hrabětem na večer v zahradě, kam má místo ní přijít cherubín převlečený do ženských šatů. Zároveň se o této schůzce má dozvědět i hraběnka. Figaro hraběnce dále radí, aby si nechala cherubína. Ten by se měl obléknout jako dívka a nalákat hraběte na schůzku, kde by mohl být odhalen. Pak odejde a Zuzana naléhá, aby cherubín zaspíval píseň, kterou napsal pro hraběnku. Dámy, které víte, co je láska. Poté si hraběnka všimne, že hrabě tak spěchal, že zapomněl potvrdit dokument pečetním prstenem. Pak nastane proměna. Zuzana přestrojuje cherubína a když odejde z místnosti, aby přinesla šaty, jeho plášti vezme sebou, hraběnka a cherubín uslyší hraběte přicházet. Cherubín se rychle schová ve skříni a zamkne dveře. Hrabě uslyší ze skříně šramot a dozví se, že si tam Zuzana zkouší svatební šaty. Ta se ale objeví, rychle pochopí proměnu a schová se. Hrabě na ní křičí skrze dveře skříně, odchází pro nářadí k vypáčení dveří a zamkne všechny dveře ložnic, odchází s hraběnkou. Cherubín a Zuzana se vynoří ze svých úkrytů a cherubín vyskočí oknem do zahrady. Zuzana poté zaujme jeho místo ve skříni. Hraběcí pár se vrací. Hraběnka se přiznává, že ve skříni je cherubín a hrabě tasí meč a slibuje, že ho na místě zabije, když najednou ze skříně vystoupí Zuzana. Hraběnka obrátí a říká, že jen zkoušela důvěru hraběte. Zahanben vlastní žárlivostí hrabě prosí o odpuštění. Pak se objeví zápletka s anonymním dopisem, dorazí Figaro, chce zahájit svatební veselí, načež přichází zahradník Antonio se stížností, že muž, co vyskočil z okna, mu pošlapal karafiáty. Myslí si, že to byl cherubín, ale Figaro tvrdí, že to byl on. A Zuzana s hraběnkou se snaží zdiskreditovat Antonia, ale ten předkládá papír, který podle něj uprchlík upustil. Hrabě nařídí Figarovi, aby dokázal, že je skokanem, ale Zuzana a hraběnka dokážou napovídat tak, že Figaro dokument, kterým je cherubínovo povolání k armádě, identifikuje ve svůj prospěch. Pak ale vstupují Marcelina, Bartolo a Basilio, kteří Figara obviní a požadují, aby dodržel svou smlouvu o sňatku s Marcelinou. Hrabě s radostí odkládá svatbu, aby obvinění vyšetřil. Začíná druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta.

0: Slyšeli jste druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta. Třetí jednání přináší pro hraběte matoucí situaci. Na naléhání hraběnky vstoupí Zuzana a falešně slíbí, že se s hrabětem setká pozdě večer v zahradě. Když odchází, hrabě zaslechne, jak Figarovi říká, že už vyhrál případ. Uvědomí si, že byl podveden a rozhodne se Figara potrestat tím, že ho donutí vzít si Marcelinu. V nastalém vyšetřování vyjde najevo, že Figaro je vlastně Raffaello, dávný ztracený nemanželský syn Bartola a Marceliny. Odehrává se dojemná scéna usmíření. Pak přichází Zuzana s penězi, kterými splatí dluh Marcelině. Ale popletená všeobecnou oslavou vrazí Figarovi políček, ale Marcelina vše vysvětlí. Bartolo souhlasí, že se ten večer ožení s Marcelinou ve dvojité svatbě. Když všichni odejdou, Barbarina pozve Cherubina zpátky do svého domu, aby ho mohli převléknout za dívku. Hraběnka sama přemýšlí o ztrátě svého štěstí. Mezitím Antonio prozradí hraběti, že Cherubin není v Sevillě, ale v jeho domě. Zuzana vysvětlí své paní plán, jak chytit hraběte do pasti. Hraběnka jí nadiktuje milostný dopis, který zve k setkání té noci pod Borovicemi. Dopis nařizuje hraběti, aby vrátil jehlici, kterou je dopis zapečetěn. Přijíždí sbor mladých rolníků, mezi nimiž je Cherubin, převlečený za dívku, aby hraběnce zaspíval serenádu. Hrabě dorazí s Antoniem a když objeví páže, rozuří se. Jeho hněv rychle rozptýlí Barbarina, která veřejně vzpomene, že jí kdysi nabídl cokoliv, co si bude přát, výměnou za určité laskavosti a požádá o Cherubina. Hrabě zcela zahanbený ho přijme zpět. Zuzana doručuje hraběti svůj dopis, Figaro se dozvídá o plánované schůzce hraběte se Zuzanou a žárlí, protože netuší, že za vším stojí Zuzanina domluva s hraběnkou. Tady je třetí dějství opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice serco adesso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune d'ardir, ma la contessa a che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio, l'onore. Dove diammi la posto umano errore?
2: Di affaticare, digli che ti attende in giardino.
1: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
2: O cielo, il figlio, a lui non dai dir nulla. Invece tua voglio andarci un medesima.
1: Avanti sera dovrebbe ritornare. Susanna, chissà che l'ha tradito, abbia il segreto mio, o si ha parlato lì fu sposare la vecchia.
2: Marcellina, signore.
1: Cosa bramate?
2: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa ha i soliti mamoni e vi chiede il vasetto degli odori.
1: Prendete.
2: Or ve l'ho riporto.
1: E no. Potete ritenerlo per voi.
2: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
1: Chi io vi promisi? Quando?
2: Crede ad averlo inteso.
1: Sì, se voluto aveste inteso.

To bylo třetí dějství opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. V dalším dějství hrabě podle pokynů v dopise poslal jehlici, která ho pečetila, zpátky Zuzaně a dal ho Barbarině. Barbarina ji však ztratila. Figaro a Marcelina Barbarinu uvidí a Figaro se ptá, co ji trápí. Barbarina řekla, že ztratila jehlici, kterou má vrátit Zuzaně. A přemůže ho žárlivost, zvláště když si vzpomene, že byla na dopise hraběti. Figaro si myslí, že se Zuzana s hrabětem setká za jeho zády a tak si stěžuje matce a přísahá, že se pomstí na hraběti, Zuzaně a všech nevěrných manželkách. Marcelina naléhá na opatrnost, ale Figaro ji neposlouchá. Spěchá pryč a Marcelina se rozhodne informovat Zuzanu o Figarových úmyslech. Figaro, motivovan žárlivostí, řekne Bartolovi a Bazíliovi, aby mu přišli na pomoc, až dá znamení. Bazílio komentuje Figarovu pošetilost a tvrdí, že byl kdysi stejně lehkovážný jako on. Přijíždějí Zuzana a hraběnka, každá oblečená v šatech té druhé. Marcelina je s nimi, protože informovala Zuzanu o Figarových podezřeních a plánech. Poté, co proberou plán, Marcelina a hraběnka odejdou a Zuzana škádlí Figara tím, že mu v jeho doslechu, on je skrytý, zpívá milostnou píseň. Figaro se schovává za keřem a v domění, že píseň je pro hraběte, stává se čím dál žárlivějším. Hraběnka přichází v Zuzaniných šatech. Objeví se cherubin a začne si ze Zuzany, ve skutečnosti z hraběnky, utahovat. Hrabě se ve tmě vrhá na cherubina, ale jeho rána zasáhne Figara a cherubin utíká. Hrabě se setká se Zuzanou, ve skutečnosti hraběnkou, a dá jí prsten s drahokamy. Společně odejdou z jeviště, kde se hraběnka odloučí a schová se ve tmě. Na jeviště mezitím vstoupí skutečná Zuzana v hraběnčiných šatech. Figaro si ji splete se skutečnou hraběnkou a začne jí vyprávět o hraběcích úmyslech. Ale najednou pozná svou nevěstu v přestrojení. A hned předstírá, že je do ní, jako do hraběnky, zamilovaný. A vyzve ji k milování hned na místě. Zuzana, oklamaná, neprohlédne proměnu, ztratí nervy a mnohokrát ho spohlavkuje. Figaro nakonec prozradí, že poznal Zuzanin hlas, uzavřou mír, přičemž se dohodnou, že komedii společně zakončí. Páče, páče, mio dolce tesoro. Mír, mír, můj sladký poklade. Hrabě, kterému se nepodařilo najít přestrojenou Zuzanu, vstoupí a zaslechne Figarovo hlasité ohlášení o lásce k hraběnce, ve skutečnosti k Zuzaně. Rozuřený hrabě volá po svém lidu a zbraních. Bartolo, Bazílio a Antonio vstupují s pochodněmi, zatímco hrabě jednoho po druhém vytahuje cherubina, Barbarinu, Marcelinu a nepravou hraběnku zpoza pavilonu. A když se konečně objeví skutečná hraběnka a odhalí svou pravou identitu, hrabě uvidí prsten, který jí dal, uvědomí si, že údajná Zuzana, kterou se snažil svést, je ve skutečnosti jeho žena. Poklekne a prosí o odpuštění. Hraběnka odpoví, že mu odpouští a všichni prohlásí, že s tím budou spokojeni a vydají se oslavovat.

ci ascolta

0: Skončilo čtvrté dějství a tím také opera Buffa o čtyřech dějstvích Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra opery se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. A dnes je to dva dny, co uběhlo jubileum 240 let od premiéry. Figarovu svatbu v originále Le Nozze di Figaro komponoval Wolfgang Amadeus Mozart na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre Augustin Caron de Montmarchais. Nese název Šílený den, aneb Figarova svatba. V originále La Folle Journée ou le mariage de Figaro. Osoby a obsazení opery. Figaro, osobní komorník hraběte. Gerrit Evans, bas bariton. Hrabě Alma Viva, Gabriel Bajke, bariton. Hraběnka Rosina Alma Viva, Elisabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky, Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže, Teresa Berganza, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola, Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník, Michael Lengen, bas. Basilio, učitel hudby, Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce, Willy Bromkay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník, Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price, soprán. Dvě dívky, Teresa Cahill, soprán, a Kirite Kanava, soprán. Dále zpíval sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis, hrála Nová filharmonie a čembalista Henry Smith, řídil Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ve zbývajícím čase uslyšíte ještě Tříhlase invence Johanna Sebastiana Bacha BWV 787 až 801 komponované pro klavír. Dnes v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hrají Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

To byly Tříhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha, BWV 787 až 801, komponované pro klavír. Dnes zazněly v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hráli Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. Do následujících společných 4 hodin jsem zařadil hudbu Charlese Gounoda, Gražiny Bacevič, Samuela Barbera, Bohuslava Martinů, Paula Hindemita a Dmitrije Šostakoviče. Hlavním dílem večerního vysílání bude rozměrné oratorium Smrt a život francouzského romantika Charlese Gounoda. Z jeho skladatelského odkazu jsou dnes hrány hlavně opery, přitom zkomponoval celou řadu děl duchovních. V mládí dokonce Gounod nějaký čas studoval teologii a uvažoval o kněžské dráze. Oratorium Mors et Vita, Smrt a život, zkomponoval v roce 1884 ve svých 66 letech pro slavný hudební festival v Birminghamu. Skládá se ze 3 částí, přičemž první nejrozsáhlejší část zhudebňuje text Requiem, kratší druhá část představuje Boží soud a taktéž krátká třetí část na texty z knihy Zjevení ilustruje způsob, jakým smrt otevírá cestu k věčnému životu. Zpívají Barbara Hendrix, soprán, Nadine Deniz, mezzosoprán, John Aller, tenor, José Van Dam, bariton a španělský sbor Orfeon Donostiara. Hraje orchestr kapitolu v Toulouse, řídí Michel Plasson.

0: Poslouchali jsme rozměrné oratorium Smrt a život francouzského romantika Charlese Gounoda. Zpívali Barbara Hendrix, soprán, Nadine Dennis, mezzosoprán, John Aller, tenor, José Van Damme, bariton a španělský sbor Orfeon Donostiara. Hrál orchestr kapitolu v Toulouse, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí přátelé, posloucháte večerní vysílání stanice D-dur, kterým vás provází Krištof Spirit. Významnou osobností polské hudby 20. století byla bezpochyby Grażyna Bacewicz. Vystudovala hru na housle a skladbu a v obou oborech sklízala v mládí značné úspěchy po celé Evropě. Po 40. koncertní činnost ukončila a věnovala se jen skladbě a výuce mladých hudebníků. Budeme poslouchat její koncert pro smyčcový orchestr, který zahraje komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus. Řídí Agnieszka Duczmal.

Komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus dohrál koncert pro smyčcový orchestr Gražiny Bacevič. Řídila Agnieszka Dučmal. Americký skladatel Samuel Barber je celosvětově proslaven díky adagiu pro smyčce, což je původně pomalá věta ze smyčcového kvartetu. Jeho skladatelský odkaz je ale velmi bohatý. Obsahuje opery, písně, koncertantní díla, skladby pro solový klavír a také mnoho komorní hudby. My si dnes poslechneme jednovětý dechový kvintet s názvem Letní hudba. Hraje vynikající český soubor Belfiato Quintet.

Belfiato Quintet dohrál letní hudbu pro dechové kvinteto, dílo 31. amerického skladatele Samuela Barbera. Na stanici D-dur teď míříme do 30. let 20. století do Paříže, ovšem za českým autorem Bohuslavem Martinů. Ve druhé polovině roku 1934 zkomponoval svůj druhý klavírní koncert. Je typickou ukázkou jeho neoklasicistního stylu s typickými názvuky lidové hudby. Koncert celkově působí dost vážně a je z velké části okatou poctou Johannesu Brahmsovi, díky přímé citaci jeho slavného dvojkoncertu pro housle a violončelo. Premiéra klavírního koncertu se uskutečnila v Praze následujícího roku 1935 v podání České filharmonie s Rudolfem Firkušným a Václavem Talichem. My si dílo poslechneme v podání Karla Košárka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem.

0: To byl koncert pro klavír a orchestr číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Karel Košárek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Tomáš Brauner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Německý skladatel Paul Hindemith je ukázkovým příkladem komplexní hudební osobnosti. Byl nejen vynikajícím skladatelem, který zasáhl snad do všech hudebních žánrů, včetně hudby pro film a rozhlas, ale také skvělým houslistou a violistou, který působil v několika mezinárodně úspěšných souborech. Byl také hudebním teoretikem, pedagogem a publicistou. Živě se zajímal o hudbu starších epoch a díky tomu si můžeme například poslechnout jeho zpracování taneční hudby doby renesance. Svitu francouzských tanců pro komorní soubor hraje Philharmonia Orchestra. Řídí José Serebrier.

dozněla Dvořákova symfonie číslo 1, zvaná Zlonické zvony. Berlínské filharmoniky řídil Rafael Kubelík. Navážeme dalším méně známým dílem, které už ovšem patří mezi vrcholná. Počátkem roku 1878 navštívil Dvořák při své cestě do Vídně koncert vídeňských filharmoniků, na kterém byla provedena Mozartova serenáda B-dur pro dechové nástroje. Natolik ho zaujala, že ihned po návratu do Prahy zkomponoval během 14 dnů skladbu stejného formálního zaměření. Po Mozartově vzoru využívá Dvořák kromě nástrojů dechových v basové linii violončelo a kontrabas. Přestože úvod třetí věty je zjevně inspirován adagiem serenády Mozartovy, vytvořil Dvořák jedinečné dílo, v celkovém výrazu zcela odlišné od původního mozartovského inspiračního zdroje. Dvořáková serenáda je i při zachování klasicistní uměřenosti svým charakterem zcela česká a odkazuje k tradici někdejších hudebních produkcí v českých zámeckých sídlech. Jedná se o dílo, které představuje geniální syntézu retro stylu a typicky dvořákovské invence. Právě tohle se dočteme na stránkách věnovaných dílu Antonína Dvořáka, které jsou dodnes jedinečným zdrojem kritik a postřehů týkající se skladatelova díla. A ještě krátká poznámka Klause Degeho, významného německého muzikologa z jeho dvořákovské monografie, právě o vztahu skladatele a Wolfganga Amadea Mozarta. Při návštěvě londýnské National Gallery v roce 1885 viděl Dvořák i Rafaelovu Madonu. Josef Zubatý, který ho doprovázel, podal světu toto svědectví. Před Madonou, kterou ještě neznal, zůstal Dvořák dlouho mlčky stát. Konečně začal. Vidíte, tohle to je Mozart. Je to tak krásně komponováno. Kolikrát už Zubatého zpráva posloužila jako doklad Dvořákovy lásky k Mozartovi. Proč však přitom nikdy nepadne zmínka, že srovnání Mozarta s Rafaelem bylo především v druhé polovině 19. století konstantním tématem mozartovské literatury a recepce Mozartova díla? Z Dvořákových slov pronesených po dlouhém mlčení by totiž potom nutně vyplynulo, že byl s mozartovským bádáním obeznámen a že obdivovat se nějakému umělci pro něj znamenalo také o něm číst a informovat se, takže by se pak jeho výrok možná nezdál tak bezděčně geniální. Teď ale Dvořákovo mozartovské dílo, serenáda pro dechové nástroje, která má 4 části, moderato quasi marcia, menuetto, andante con moto a finale allegro molto. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla serenáda pro nedechové nástroje D-moll opus 44 Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. A teď skočíme do období, kdy byl Dvořák opakovaně zván do Anglie k provozování svých skladeb a také dostal několik důležitých objednávek. V roku 1883 obdržel z Anglie výzvu ke zkomponování velkého vokálně instrumentálního díla, které by mohlo být uvedeno na hudebním festivalu v Birminghamu. Dvořák objednávce vyhověl. Uvažoval například o postavě svatého Václava nebo Jana Husa, ale nakonec se obrátil k literárnímu dílu Karla Jaromíra Erbena. Z jeho škytice si vybral baladu Svatební košile. Dvořák psal v dopise příteli Alojzi Goeblovi. Cítím se tak velice šťastným, že se mi má nová práce velmi dobře daří. Tento týden hodlám být se skicou hotov a ostatní pak půjde jako na drátku. Děkuji Bohu, že mě i tentokrát můj strážný génius neopustil. A jak by také jinak, vždyť ho mám tak rád. Myslím, a budete vidět, že se neklamu, že dílo to veškeré mé skladby v každém ohledu předčí. Ani Stabat Mater nevyjímaje. Jenom prosím vás, nikomu se o tom nezmiňujte. Vypadalo by to tak asi jako sebechvála. A to bych nerad. Vždyť mě znáte. Před uvedením v Anglii byla nejdříve kantáta Zařízení autora hrána dvakrát v Plzni 28. a 29. března roku 1885. Provedení na Birminghamském festivalu 27. srpna téhož roku s účastí 400členného sboru, 150členného orchestru a Dvořáka za dirigentským pultem se pak stalo dalším triumfem pro Dvořákovu hudbu v zahraničí. Úspěch překonal veškerá skladatelova očekávání. Byl vám to rámus, to neustále volání a křičení Dvořák nemělo konce. Orchestr, sbor i obecenstvo jásalo. Dámský sbor mě obklopil a všichni mi chtěli tisknout ruce a gratulovat mi. Nevěděl jsem, co se mnou děje. Po anglické premiéře v Birminghamu následovala doslova smršť dalších provedení. A některé ohlasy? The Standard píše, Svatební košile vzbudili skutečnou senzaci. Povzbudili obecenstvo festivalu k mocnějšímu projevu nadšení, než k jakému se kdy předtím dalo povzbudit. Dosud nikdy se nestalo účinkujícím hojnější zžně potlesku, dosud nikdy nedobil si skladatel triumfu zaslouženějšího. A The Birmingham Daily Post bez rozpaku opakujeme přesvědčení, že Svatební košile jsou nejoriginálnější a nejvýznamnější skladbou svého druhu, jež dosud byly provedeny o birminghamských slavnostech. Dodejme, že v Anglii se název Svatební košile nepoužívá, vžil se anglický přepis The Spectre's Bride, nevěsta duchova. A před námi je provedení, které nastudoval Jiří Bělohlávek s orchestrem FOK a zpívají Ivan Kusněr, Eva Urbanová a Ludovít Ludha. Pražský filharmonický sbor připravil Pavel Kín.

Zaho Cambridge. Ne máme smě. Zaho Cambridge. Ne máme smě. Zuži tě stane to bědek. Zaho Cambridge. Ne máme smě. Zaho Cambridge. Ne máme smě.